Oni re do dana, rupo oni ne, to rupo na zostavje na nogavice. Hej, hej, bera dana na nogavice do dana, nogavice, to od nogavic dostanje na pavice. Hej, hej, dana, dana, na pavice do dana, na pavice, to od pavic dostanje to na čapice. Hej, hej, dana, dana, to na čapice do dana. A papice, bede chodil po přetěňu v novém oděňu. Hej, hej, dana, dana, v novém oděňu, dudana, v novém oděňu. Panny mě bedo vítávy, vítej mu oděňu. Hej, hej, dana, dana, vítej mu oděňu, dudana, vítej mu oděňu. Paní mody teraz zpívají také pěsenky na veselách. Naša paní moda, slyšná jak jagoda, stojí zaplakaná, bo i věnka škoda, stojí zaplakaná, bo i věnka škoda, naša paní moda, hlavně ti zpíváme, ale se od tebe vůdky spodíváme, ale se od tebe vůdky spodíváme, vůdky spodíváme, dobrých papírosov, a my tobě za to dobendeme glosov, a my tobě za to dobendeme gosu.